0: A každý deň je za vás serbský rozvoz tu a každý deň vie rajnší redaktor, respektívne rajnša redaktorka, kúsk viace hač moderátor, što iš nastúpa tematický přelad a to je dženca ráno Blanka. Dobranie, Blanka.
1: Hej, dobranie, vítajte, všetci tam vonka. Lečo, prozniny, krásne vietro, popro, milo, to tež a vosebe džičia modestných von do přírody vábič, kak môžeš si tole s pomocou šmuratka odkryť, to přeradí nám dženca ráno Clemens Schmidt. Apropos, ladejo na horce leča, přije si džen a viac ľudí klimu přípravu, asi dajku tež zatvária, tež v našim koncu a mati džisvok je si tole raz blíže v obladau. Športové pokyvy sme za nešto menšin Jan Reho za vás a dokešak je sobota, vopita nás napodžujúčiš sa so Dundak.
0: To by še potakým tematický přelad za dženciše vúsovanie, húčmne přelad za prvnú hodinu, potom za dvia pomenšine odmiesleduje.

Heißt na nas, Chatter, nimmske ich Poes Schach, Hijos, Wischeli. Prinja Pofinale Zwittur, Mistostu Kopain Zemuji, je jasne, a wonne Rika, Franzoska, Pschetschuwo, Spaniske. Do klinci, deri aber, stusa tisch, Hijo, Jensanata Veseli, janak už debat. Spaničinja Pschetschuwo, so Czera Večer, Pschetschuwo, Belgijske, z 2-1, ja du berätst o sümste Miliciu, so so woni Pschetschuwo, alle Belgijinja to nisu hubene činili. Schako su woni, tisch, či prini byli, kiš zamožachu z cywa vrota Pschetschuwo, Spaničanam docpitsch. A další fakt je komentátor čera večer menoval, kýž je zajímavé, to bych ju prýně rota, kýž bych ju vůrate, po takým nic přes jednatku abo štandard docpěte, kýž Španíčenio jednej kaórie světových mištostvů kasírovachu od VM 2006. Abo jinak formulované, v taky kaórie světových mištostvů se Španíčenio hižo od VM 2006 žádné rota věce nudz dostali nesu. Poslední cíl z takých rotu rikaše Zinedine Zidane z francouzské. A nitko Charles de Ketteler, kýž je čerák jeden vůrunav, potom zobě Fabian Ruiz na vědovanie docpěl. A potom, kajž již opřečilo portugalský, byto Mikel Merino, kýž krutko do koncary na 2-1 za Španičanu povyši. No a i dženca večer jednačích Jedale, Harry Kane přečilo Erlinge Haalandy, abo jinak Jenžiska přečilo Norvegsky, a potom ráno Lucjochiště, Argentinska přečilo Švýcarsky, juce ráno po takým tyž druhý půlfinálny duel znajeme.

Nedam je cibilki na sedom. Kajž slugine poradame raz, što so tutum koncedženja, že tak vodmiva naše končenje. Hoj, najprede dodelan, koncedženja je tam v Salovje menujce kundvorjaca Disko. Včera su tam hižo svečili, hač Doranja a Jensa išče raz. Do Salovske starije celorne sče preprošeni. Dvaj floraj suđu tam maja, potekim mače samo mabe vubjak. Vubjak mače tež, štož nastupa partije z cilva, tež dovotrova možete sebi Jensa dojeć tam. Maja techno beat open air. Od večera 6.00 vas tam již očakuje, čirjace bíte, letná nalada a kajž organizátorojo písaja, nezapomnita noc, plná energie. Od 6.00 ve Votrovie na športnišču, no a pondželu potom je Radio Zatkula tam na miestne. Ve Votrovie raja Beach Volleyball, dalša stácia Beach Volleyballu je tore Radio Zatkule, so tam odmiva. Jensa vústupí kultúrne zárodže Serbského ľudového ansambla Budešinie skupina 5 an der Feier, keď kúždu sobotu započe so na po 8. A Jensa večer pokazá Danko Handrik svoju Prahu NDR televízii. Tam vidíte Prahu mies rodom, Karlovým mostom a staromieščanským namiestom, keď kúždu znaje, tohle kak sú obedlerio živí, ktoré miestnosti dobíče sa na kúždu pat v obladač a što sú dobré hostčence a kovejonie. Pod titulom Tajná Praha, keď prajene Danko Handrik svoju Prahu pokazá bylk nasedom v NDR televízii. Môžete sedviť to v obladač. Abo tež, hižo netko online AAD Mediatece namakače tutun epizodu v riedže hinreisend, kajž prajene pod titulom Geheimes Prag.

0: Zadkula.
1: Prvni tožen prozni nježno so minul a lečne vedro te so pomogu tež za so doužice na uroči. A tomu hodži so naš moto, bunželu perfektne. Tunje menujce tanktopy. Na piatej staciji bičvoli buluje ture Zadkule nastanje tak ve otrovje cele visče perfektne lečne feeling. Pojče na kuž dopad nimo a zdrasče se vaš najrenči nedželski tanktop. Kaž přeco so od napo šestčich přizevenja přiuzaja a od šestčich so potom raje. My so na vás veselime.
0: Zadkula.
2: Nic sadč.
3: Počelo večo.

0: To by šo holarský skrošec a netko je peč menšinu do sedmich.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Veronika Bulanková z Banšic-Kukova.
2: V moje protice čítach přísvovo, kotrež mě k přemyslovaniu ponúvaše. Dopomnenka je jeničký raj, z kotrehož nás nichtu vunač nemože. Kak rady, so dopominam na riane, ale tež češký čas dječatstva. Cíle hinajší čas, hač dženca, ale mirnější. Veselu so, kde som nučky prašeja, mači, kak da bie to tede, kde si ty dječo byva? Husto došč, nemoža rozumič, zo sme tede dobili jara zľutnivie a skromne přes džen kročič, dokež finky mačerje, kotraž bie zahe budova, nedosahachu. Dopominam pak so jara rade na tutun čas, na viašky dječatstva, kde sme pola pšečelky suna dosena skakali. Abo so tajnje s hulcami v parku zetkali a husto k večeri vusmuš jedli, so bychme derje nasečeni. Za našu mač bie to vulka spokojnošč. Ljube Božo, dajtež dženca všim, so junu na skromne dny dopomnič a z mauje horsku dovire a ljubošče s Božoni byč. V tutem smysle přeju vam žonovane konste dženja.
0: To praje Veronika Bulanková z Banšic-Kukova na božnom slohu je na roku farskeje vikarije. Za cimenčine je sedmich.

0: A našim ľubým Božem sveče tiež slunco svečiť v tom konce dňa.
1: Vedro.
0: Na kvíšte pát doplňu, okolo připodňa, hač to pozno poplňa, potom hročele, to tvačí za dženca a juce, dženca při 25, či juce při 28 stopňach, maximálne vostanie sucho. Nitko je sedmich.
2: 7 Uhr. MDR Sachsen. Nachrichten.

Hej Anna-Maria Brečnaderec je nam přeradžiła, što wa na chce i ja chcu na kóždy pad jeszcze viace serbskej hudźby. A tu mnie nam nie odreče, netko sem opak. Tobie opačne knefel, netko ladamy na aktualnu hodinu. Aj, netko sme prawe. Lose Hulce minuce słyšimy, aj, oaj, to sem nedom pytno za tu, nešto netrichy. Lokal J šrika další titul druhé hodiny. A tež Marika Velku slyšíme mi blade smože svoj. Najprve pak převza George Ezra, 8 po 7.

0: Monika Kalinuszczyna spiewa, žaden człowiek nie trzeba na moc tomu so przyzamknu, ale człowiek trzeba informacje, a te ma nitko Blanka Funcina za nas, je na po 8.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Blanka Funcina.
2: Serbske šulske towarstwo zladuje skeptisce na plany inicjatywnej skupiny, kotraž chce Nibelčicach założyć swobodnu šulu. Předsedka serbske šulske towarstwa Katarina Jokova.
3: Ja nechám prajeť, co to nie je, do příchoda ženy ničo, bo čím smeli ve Serbách rečeť. Dúčasne, ale nie je, po mojim zaznaču, jara atraktívne. Tež te spichovanské financielne možnosti za svobodnú šulu ve Sakske sú so poubenčiny. A gdyż junu jenu swobodnu serbsku szulu, potem ja prajem jenu co usyć, nic jenu jednotnu szulu, dokież widzę tu za zakowanie rycznych umów, szula niech wostanę po możności na wioskach kajś su, a to z jednej szulu nie realizujemy.
2: Pošetko novužnit na tovaršnost Srpska svobodna šula bi je tutunto džen vozeviva, so je netko do vikuanskog registra zapisana. S tem je nošarstvo možnije svobodnije šule pravnistce zaručene, tak tovaršnost. Za kletušu prinju putnisku jezbu k šižarju do Roma moža so zajimce hač do konca augusta Pšizevič. Kaj špisa katolski posu aktualnim vodaču, može so maksimalne 120 k šižarju, kot si suhišče aktivni v občelič. Pojedu kletus počat k mjescjami busami. Mez drugim chcedža v Rome a Vatikanje šelake kšeščanske mjestna a dalše pomniki vopetač a so na generalni audience s bamšom Liom Štornatem vopčilič. Braniborski su juristiske rozestajenja vopšivzače dalších su do Srbsko-Sydlenskog Ruma v daloké mire zakončené. Kaž vše zahradnické súdnictvo Berlíne z Džili je vone jenož páže s Jabvojn Gablenc dovolilo, zo môžete so kultúrne ministerstvo a Srbská ráda na vyššiu instancu v obročič. V päť dalších pádach je súdnictvo tole vod pokázalo. Dohromady 6 gmenu by so přečivo tomu vobarało, zo chceše kraj dalše se do Srbsko-Sydlenskeho Ruma přiuzač. Súdnictvo Kočebusu by argumentam komunu přiuzovalo, zo nie ve viestrsach dosť dopokazu za vobstajnú riečnú abo kultúrnu serbskú tradíciu. V Vochožanskim parku Budženku maja od tuto tydženja tak menovane Nuznik za šich. Je to prini horni v Užice. Votovane je z liftom za jednu osobu a vele miestnom zomuli ľudžo jednym v jeznym stole so dere pohybovač. Kajž na vodnictvo parka z Džili je votovane náročnejše, hač pri normálnym Nuzniku za zbrašených. Nuznik za šich je spichovanské towarstvo parka Budženku s pomocou PINIS EU zapvačivo. Prinekoporské mústvo Sokova Ralbice Hurky, kýž by je před týdženom maj doma Ralbicach v okresný pokál dobylo, raje prinným vônym pokálnym kole nové rajnéje doby ve Arnsdorfe. To vojnže z vôlosovania zapadovú žísko koporského zjazka. Prinekoporské mústvo športuje jednotky Krusčice, derby do Viazojnce a v okresný legist športového towarstva Marina Viezda nastupí Zemicach Tumicach. Rysus počatk septembra. A to bych o naše povesti, kýž namakače tež na našich stronach internete a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Hej slunčko, so na nas smeje, dženca smejeme dreje, celé podobne vedro, kajž již odčera je mijachme. Temperatura takle okolo 25 stopňu, júce okolo 7-28 stopňu, ale tež kus menjate, nekotrem ročele, a tež tož do svunca.
0: Hajde špoladam tu do svojeho vopkanoho systéma, so ničo nehyba, respektívne šo so hyba, niče so nehači, a tež nevyska, mače svobodné púče, tu iš dobrú jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
0: Več menšinu, po napovoz mi je tuže dále s Marekom Relku, mi blády smože sú.

Super Bowl Halftime Show bie total doi čas te jevišča, na kotrem chce še kujždo učnik rastač najväčše jevišča sveta, ale to su se nimale šice viesči. Show, kotrež je počasu finala WM Kopajnce leca předvidžana, budže tutu nivo na kujždo pad předrechič. S nekotrými miliardami přiladovario, kajž FIFA prezident Infantino hižo kvílu soni. Što se ja netko prašam, kak doa budže ta přestavka potom trač? Popane počas ve Wobinje 15 menšinu je kitro nerealistický, to sme se zaujistče přezjedni. Nevím, kak dobia evak nimo Coldplay a K-pop skupine BTS, hišče pop vježdicce Madonna a Shakira vstupič moc, ach, a jednoho som zabil, Justin Bieber je mestom tež hišče připraju. A to sú jedno ešte najsvavnýše mena. Šo jedne hač s pro abo kontra, što ješ show počasu nastupa, to klinčí za kytro v osebite vecku. A šo jene hačte počas 20-či abo tola 30-či menšino doji, rajariam finala a konzervatívnom fenom sa to zaujšte nebudže ľubič a dosť kritiky tak abo znak budže.

Milena Vočarec, tobie. A tole je skupina Janka Anka, když zpěvá o zbožu. Bo Budešině zpěvá Anna Bikinec. A bosčí Liebel Förster nám tež ještě zaspěvá, to po takým tři serbské zpěvy přičané hodiny. Ale vězo máme ještě viac, například Jorka Weisselberga, poj sobu on zpěvá sedom menšinou po osmich. Dobranie.

Jörg Weiselberg, znaje kraja Alexander Zverev, znaje respektivně wiek, jak so tenisraje wun stej ve Wimbledonovym takvoko finalu, a to byrnjež po finalu nimale kompletny stadion přečivo němu był. Niemc přesadzi so přečivo britiske překvapjence Arthur Ray Ferrier, suverenjec joch sadžbach a zakonči s tym jeho mału tenisovu bajku. Zverev za to sportusce a kvalische fernu atmosferu wunje se kujžu sekundu lubić dał, tak praji. Wieso, przed takimi hostčimi, takie zvorene dobyče, na tribunie sejdžachu mjezdrujim dživa dželnice, kajš Benedikt Cumberbatch, Keira Knightley, abo Rami Malek, to su navkujžde pat svone mjena, a to se bi išče raz mjace procedaviš se myslu. Zverev pak pisa svoje stavizne dale, potem za je przed nekak mjesacom svoj prini Grand Slam Franz

0: A netko je na po 9, sobotu nic časa povestčenje. Čas za vas, ljube dječi.
1: Tundok!
2: Bettina, dobranje!
3: Hanna, jeda prusnicke dječo, sida sva ižo uspana, šako je hakle na po 9, přes zahe zastavanje prusninah, abo?
2: No hej, to s tým úspíkaniom nie je so prvným týčinu ešte celé tak rádivo. Takéže kúže ráno si do mých búža klinkal. A potom tešie na nábožný týčin.
3: Triši, RKV je tešišo za so nimo. Što da by za tebe to nerinče?
2: No hej, to stávanie nic. Ale vúpačilo so tola je. Sredu napríklad sme zrobmane z viac hač 10 dječími do Rožanta putikovali. A takhle je na tom šach vonka na vúce klinčavom.

0: Holiday. Achin, stolz mit Zimmer. Da klingt sie super. Alle Dude, wo dem Dollar da kloch gönne.
1: Was sie bern durch ist, bach der Dollar. Dokal da sowas pro sie nach dje.
2: Moje djemona do Itaske na Gardase.
3: Moje djemona Linjanski jedo.
4: Moje djemona na jen vulki čumna ida.
5: A tam naše kuzine a kuzenki su bujedu.
6: Tam je muže pua čoka. Hai. A tam te vile ješdawa.
7: Dešence jen co kru šafen, da bi jen dve hodine bežeć.
1: Italska a ida a ko. Wow, to klinči vulkotne. Přetač tam z šerika do auče sedžič. Za nebe potom již opa po hodine rikavo, kak do da še traje, mače kytro cool ideje sa zabirač.
0: To ja s mojim bratrom auta potam, also čovene, do modre, do žute, do zilne. Auso čovene, ha bi bo doko štecele usto dao
8: ja. Ja, si moje nadavki zbudam, moje knjivu ha druge te tablet,
9: Muss samo knisu.
10: Also mo rira ja mos Gottes mos sa sami mos masli mal u shuli chini mo tak. Kai te ka schnick schnack schnuck. Man aber man schas u khama tak. Aber mami hat gute mei suchat ka se shulu so bu.
0: Also ja husto spin baute, du gese ja husto mutschna. Hallo husto ja einfach die bonla dam.
11: Wieso prozias hat ich stashi? Zovem dječom da grine kajš možuščinja. A bo ljubi staši?
1: Ješča piče še se cele važne, gdje še nimaš ničo kjeđe, ničo piču, pa imate najvušiša za hubenu naladu. Potom te pisaki, te buki pisaki, da še še se nabite boč. Je suhatka, kojiže ima svoj suhatka, za se ne treba moharovač, a kojiže ima potom svoju tisku, kotrež on rade rajkat se, a přestavka je važna, se še ima niče popuču hibač, a pon nekajke suho r, ne rače pon nekajke srpske, od Filomelu se pon nas cele vus, se pobeža. A potem smo skoraj tu. Možete se si potamo čare, gdje smo ne trebamo tak daleko ječ, abo imamo jednu přestavku mestem, gdje še jen tu može jen hulečinč. So to tak nenapane, so to nekaj jedno što je zbaja.
12: Na kuže pat imamo možete si jednu vulku kistu knjiju v oče sobu, jara v oblubu, a ne su te buki knjiji. Pon imamo tiš našu Tony Box sobu, respektivne svuhore, drude ja tiš kus přečitam, mo tiš jara rade popuču spivamo. Hej, to je také to, što još nas zabira, a pomože doporučit, što je také kuže dvě hodiny v zemnu přestavku. Pohrane se naješ, nešto pič, a pončo dále. A pon je po nás taký trik, mestem šetce si mohu zčušlič, nešto mauke dobré. Po truskalcu, po jabučku, kus čokolode. A pon je tu čas, kus kročit u očakane.
1: Po takým šeruně již od tyšto dobrých ideů slyšeli. Knihy, Tonyboxu, buky pisak a sluchatka například. Sluchatka můžete připodla prajene tež super za to vůžič, když si v obsahy z naše app MDR Serbia naposkače. Tam, abo tež audiotece ARD Sounds, namakače naše poskytky za děti. A můžete si Filomelosa, Lexia a samo najnovše sluchory tež deleschaneč a sobu do důla zač. Vostaneme nudom při sluchanju, šako je ludové nakvadnictvo domovina runje celé novú knihu za buky vúdavo Doživie přírodu vona reka. A lektorka Janina Mikvošku a přeradži, zo tam celé nové věce zaniče.
13: Hej, to celé druhé svoje a celé zajímavé téme, to je svoje wební zaščepivo, ta překče tam luč tak prajene reka Pampeliška, to je tak šikvané, tak nekané, zo svoje to wební zaščepivo, zo chceme je dále ve svojem svoje skladži užívat, a ve ty knize jsou ty šelaké druhé riane zapšiječa, a zo odkryče si celé jedno stranu po strane, te srbské svoje, te so dobia zase mina bude voživič a te zase užívat, to bude najrýnče bylo.
0: A Janina Mikvaškova, chcete šiště na další nosky pokazat?
13: Například na te čipné nose, na tu najnovšu kriminálku od Lubine Hajduk Velkovičové, ale tyž toho zubolaka může já te menším sobu napůjč dač. A po si pon tak prajene, když ho dovolu někajko přečela na jinžeče nímsko rečno, tun tam může čeho pon tu knižku z té knižky ty šečítač, abo ho si mě sobu přečítač, tun jen srbce, tun tam o nímsce, vůlkotná umena.
1: Jeliště potom ještě zhromadně nekakým lesu popuču a zbírače zela, potom doporučí vám Maria Koklina novou pomio ediciu Vokovo zelo.
12: Ja sam takrec, se znosu akrec všelake informacije. Takrec tu pokat, tu napolat, gdje ta rostlina kčeje, gdje se ona romađi, gdje je nju namaka, kak se ona vuživa, a kotra hojenske kajkošče ma. Hatun druji dželj opom šetso takrec jen recept, što može jen takrec hotovič z toho zela, z toho rostlina.
11: Dneska pak ročo k temi, vostu da auče. Je li rade v obrazki laječe, rimuječe, a potom ište malo masaže lubuječe, potom su masažove kartki, a taki ljubine papjeljine, to pravo za kofo.
1: A ja se može na kuži pat serbske rime, poskat, svišet, ja može, tož može jen čitat, može jen hižo raz nešto přečitat a pokazat, to jen čitko na oknu je, a potom vizo tež da začute, na kribeče, abo na voje, na ruce, so ja nadžijam je jara přijomne, skičen rjane zromadny čas.
14: Masaža skunči so celodokladne potom, když braci k susodnym sedle započne štipač, abo či cove poprance zje. Potom je přečestvo ke kunci a najväčší čas za krótku přestavku.

Žunski vosaj, kotre štúrne Jenžišce spivaš ty. Hajtosti Josefina a Maria Brečnorec potrajkým Serbuce v novej skupinie Play as svoni menuja. Česač dođe već ih netkošče skrutka pokivu za konc tydženja. Započeja z partijami za modžinu, kuntvo riaca disko v salovje so odmiva. Čera su ižo svečili a džoranja dženca išče raz. Še preprošeni do salovskeje starije celarnje, tam maja tež dvaj floraj, potek im vubjok. A vubjok mače tež, jeli so vam do salova neha, no dosnano do votruva. Tam maja techno beat open air. Od večera 6 očakuja vas čerjace bite, letna nalada a organizatorojo slubja nezapomnita noc polna energie. Kaž prajno od 6 ve Votrove na tamnejšim športnišču, čež od mjesto podželu, potom tež dalša stacija Beach Volleyballove tore Radia Zadkule. Do kulturnije zarode možete so dženca tež zaso podač, od na po 8 ustupi tam na zarode Srbskeho ľudového ansambla skupina 5 an der Feier. Juce su bačanju mištarstva Dumpero, od dopodňa 10 a od popodňa Cioch zaklinči druhý rodový koncert v Nesvačile. Tvorstvo přečelo domizne a kultury přeprošuje vútrobne na hudžbne ukočovanie mies barokom a dženzišim časom mies druhým s kompozíciemi Jana Cyža. A jeli chcete pravú raz z inejšie perspektívy, z perspektívy domorodného, vidieť to môžete sebi vobládať. Dženca večer Pidlk na 7 NDR televízii Danko Hendrik pokáza svoju pravú raz z inejšie perspektívy každopádne. Nic jenom ještutný turistický. Turistický napolat, štěžka Karlovy most, abo hod, to vězo, kujíždy znaje.

0: Hej, se čo moča by tu časnije šuže na polach vuladaš a nikoci vuladaja konstiženja tež zaso najnouše vudače katolského posova a Blanka žnoraz na nikotre téme polada.
1: Hej, čítame mestru im vo ľadarni, kotraž je pred 5 letami v Oklecach nastala vo jezbie skupiny Kroščansko-Pasionského zjednočenstva, kýž po bys počatk júlia s dalšími 15 skupinami z všelakých krajov Európy ve austrijským Sankt Margaretenje na letuším Europasione zajmou za kšížerju, kocíš cedža subu doroma putnikovač kletu z počatk mi, bude zajmou nadrobne program, kýž sú si za to vymyslili. A nimo toho namakáš mi spokývame tiež tun na vosebitú fotovú ústajncu Budeske Michalskej cokvi, kýž pokáza šalaké varianty draste evangelských sábov Budesko kraja.
0: Vo tým a dalších zajímavých podavkách čítajte po takým aktuálnym čísle katolského posova, tak daleko po takým tutun pokývu a nedom po príšanej hudžbie vinujeme sa so prúznickým pokývam, respektívne poskytkám.

0: Lečo, prosnine, krasne vjedro, no to si popro myslíš, za to všech automatisce von do přírody vábí, vosebě na svobodnom koncu tydženja. Tola realita však teže, so treba ja vosebě džiči a modostný husto ište jeden malý kungs. Na šmuradku vysač, abo co kvač, to však môžeš tež při rianem vjedre, zopak je tež tu ište aktivitu se šmuradkom vonka, to je Clemens Schmidt na zonju.
1: No a tuto sem samo v našej blízkej vokolíne namakal. Příklad. Na vosebite dyrdom dej se šmurátkom abo s tabletom, môžete sobe nesvačidle, na rybarskym dvore abo v stroži v domie tisacato podač. Vobe miestni ste start za tak menovanú mozaikovú rally. Podače sa do lesa abo k hatam a dobyče šelke na roky spelnič. Smartphone je poda a to samo v serbskej reči.
0: Nesvačidlo a stroža, tudi poskytka jste zapisani, a što je s tými, když chceš asi znano doma zároče přírodu odkryč?
1: Tež tu je tojšto zajímavých digitálnych pomocníkov, sú to zväčša appy za šmurátko abo tablet, a s tými spoznaje smartphone napríklad rostliny, ryby abo zvierata, abo ďalšia app přiraduje WhatsApp tačko a poda k tomu zajímavé informácie. Tež viezdy a formácie tutoch môžete s pomocou tableta abo handia identifikovač a si potom astronomické informácie načítač.
0: Šmoradko a příroda, ja si myslu, to s môj vočevavoj. Máš ešte ďalší pokiu?
1: No aj na strane studia Lucie a na portálu DigiSerb namakáče však tiež tojšto poskytko, štož pak chce so nádrobnejšo s fotografovaniem zabierač. Za to, abo tu je dživanička ľudovie univerzite nešto. V Kamencu, v útoru za dve nedeli, môža so deči a modostni hrúne v fotografovaniu se šmoradkom Vukmanič. 3 hodiny to traje a płaci 16 euro.
0: Prosinske poskytki za džiči a modosnych, při kotrym išteš šmoradko rolu raje, Clemens Schmidt je informácie znosu. A štú ište netko čipne, kak to z tej mozaikovej rally nesvačidle dokvane funguje, abo kak tuta app za identifikovanie viezdov a formáciu tuta reka, naše app NDR Serbia a internete môžete si to šo vomere načítač a tam nám kečete ište ďalšie poskytky.

0: Zadkula.
1: Prvný tožeň prúzny, nežno so minul a liečne viedro, te so pomoku tež zaso do užice na úročí. A tomu hodí so náš moto v Bunželu perfektne. Tu nemenujúce tanktopy. Na 5. stácii bičvoli buluje túre Zadkule nastane tak ve otrovie celé vysče perfektne liečne feeling. Pojďte na každopád nimo a zdrastče si váš najrenší nedželský tanktop. Keď všetko so od napo 6 čich přizevenia přiúzaja a od 6 čich so potom raje, my so na vás veselíme.
0: Zadkula.
2: Nic sádeč.
3: Pondželu večo.
4: Ach, ale, što máš týždeň sa očo všetí, Johnny? Žence, pondžela, to dala vizo jenojš.
5: Zadkula, bič.

Štujš sekund sedžen jasná, no butach padlovač, šako, že vedro rjane nech do toho pak, na kujž dopad polada, ač je plánovaná huta svobodná, masívno nadpada jedojtie husaňci jedla, tak menované Eichen Prozessions špino, je to zase dubové procesionský přečo? Znajmenča tun tam eskaliruje. Znajmenča jedlanio tam tu kvilu nieče pojca vodžizno za padlovanie zaurena, drobne palme, nie, palne kosme, tudi je husaňce môža na koži boleč, kašel, abo samo astmi podobne symptome ubudžič. A ja tu odlanie odža so podvu potrechených čarov, tež vokomikne žane strašné hauze a štome odstronič, to liči predvšem za južne vota, kminu unterspreewald. Dosponie zaurene pak vota nesu, na vodžiznach kiš nesu potrechené, sú kanuve, kanuvoe a čomikove ture, mizor dále možné.

0: Možné slovo.
1: Magenta Veronika Bulanková z Pančic-Kukova.
2: V moje protice čítach přísvovo, kotrež mě k přemyslovanju ponuvaše. Dopomněnka je jeničký raj, z kotrehož nás nichtu vunač nemože. Kak rady, co dopominam na rjany, ale tež češki čas dječatstva. Cile hinajší čas hač dženca, ale mirnější. Veselu so, kde som nučky prašeja. Mači, kak da bie to tedy, kde si ty dječo byla? Husto došč, nemoža rozumič, zo sme tedy dobili jara zlutnivie a skromnie přes džen kročič, dokež finky mačerje, kotraž bie zahe budova, nedosahachu. Dopominam pak so jara rade na tutun čas, na vjašky dječatstva. Desne pola pšečelki suna dosena skakali, abo so tajnje s hulcami v parku zetkali a husto k večeri vusmuš jedli, so bychme derje nasečeni. Za našu mač bie to vulka spokojnošč. Ljube Božo, dajtež dženca všim, so junu na skromne dny dopomnič a z mauje horsku dovire a ljubošče s Božoni byč. V tutem smysle přeju vám žonovane konc tydzenja.
1: Tam je še Veronika Bulanková z Pančic-Kukova s nabožným slovom na dawku franskej vikarie. A s tým ja ižo. Dvě menšine dođe sačich.